tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, náhlas se smát, pojď zářit celým světem.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Nebudu na nic čekat, co se mi může stát. Život není řeka, co teče na pořád.

Ešte jeden song pustíme a potom vám prinesiem novú Madonu. Vážne, nová Madonna si prizvala dokonca Sabrinu Carpenter na svoj tanečný parket, jak to ona nazvala, tak ja vám to teda... Není to moja šálka vína, priznám sa, táto podoba Madony, ale ovládla všetky rebríčky ovládla. Tak som zvedel, čo na to poviete vy.

0: Ideme do záveru tejto polhodinky. Čaká nás fantastický Jarek Nohavica a jeho Tešínska. Počúvate Nitrianske rádio 105,4, jo?
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

uvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatých za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

bych, že má strojár. Ten je ale mrtvej přece, leží v zemi a ne v dece, pod ní slyší.

Tluchot srdce zrychluje se, nejste starší ročník banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je holclané, chyťte se mne, chyťte pane.

0: spalo v vodě. Nehas, co tě nechá, nepálí.
1: A my jsme kotě, spátě v vodě, po robotě.

0: Trava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš? Auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.

slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronómové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já sváram dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář,

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou.